OK, jdeme k muzika. Musí dát rozjant z kruhu, je titul Rohan Lai, Klorion je to bajtu, kus na resing, dělí mi tu hatnul resing nen. Nebe, jen je komentář muzika den, jen jen depois, dej den, to kon lagu festa ňu fali, hus Demetrio, je titul kajo la, OK. September limi de muzika ne, agosto ňa ref, magare, mas, OK, enjoy, ja. Nebe, ne fatin a toda der dia, kde stolok de bajtu bosira, no, turma, jen ty se lori to bosira, varona tam muzika, jen hus Demetrio, je titul kajo la.

Jaký nemáka muzika, husím, Demetrio je titul Gaiola, než je muzika, jako zbytný je programa. My pan solo kvůli sám ohni nian, turma je kata se sunlight, tam se je programa. My udíje, nevím, jak se jí lori ustaně belon dreni. Nebe, stay tuned na Fatin Dead, kde se bude bocerně participa sám, je programa Bibang Solo, kdy je rámě ono programa Bibang Solo. Nebe, husi studiu, hau nebe maka malu kita bocerá hoto durante horas ruanyi larang yanti. Ita se asoro malu fali horas tuku rua, hadeus ate orsida. Ita se tako musika husi ganjo, hadet lumai hau maka malus.